0: Sofia.
1: A jsem Sofie Marinová a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou Francii.